Milí priatelia, vypočuli ste si pravidelné ranné zamyslenie na vlnách Rádia Lumen. Svoje myšlienky vám v dňom dnes ponúkol autor Marek Rojak, prečítal Miroslav Kolbašský a redakčne pripravil Jaroslav Fabián.

A čo je potom, vlastne nevie sa. Bože, bývame za dobre s tebou. Pekelne prosíme nebo o pomoc.